prostě není čas na hrdinství. Je totiž potíž vytušit předem, co tě naštve. Proč ty nejdeš příkladem, když já jsem tu ten problém? Místo abys pokaždý, když ti nevystačí argumenty, reagovala výpadem. K čemu je pak dobrý?

mysleli jsme, že spolu máme románek, ale bylo to spíš leporelo. Ani ne tak povídka, spíš článek. Ne Bonnie a Clyde, ale Káťa a Škubánek. Jo, pohádkách, pohádkách.

Places, doors.

Jo. Můžeš mě vidět na každém přechodu. Stahuju okýnka vzadu i vepředu. Moc dobře vím, jakou pozornost vzbuzuju. Konečně jsem ve středu, jsem hrdina. Všem je fuk, jak mám velkýho šulina. Mám Lexus, červený torpéd.

tichá, obchody zavřený, oranžová o samotě bliká. A po mně zbyde hromada krámů, lampy svítí, zasínej až kránu. Nechci jít domů ke zdem a jejich němotě tváří, tvář samotě pátrám po hodnotě a vždycky najdu tebe. Tvůj dotek rezonuje.

kdybyste myslel dcery. Myslíte si, že přijdu do nebe? A nejvící věci přicházejí v noci, když spíte spánkem.

celý večer dokola ty samý fráze. Kapely jsou stejný, mění se jen název a kluby jsou jak tundra. Line-up čekuju jen jedním okem, jestli bude dneska večer koncert, anebo zase bude karaoke. Mamotáme se v kvíli.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zařazena v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.

0: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

Novinka. Express FM.

0: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrzená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
6: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
7: Express FM.
8: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
7: Express FM.
9: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

Tohle byla Becky Hill a Jason Status. Zdravím, 10 hodin a 4 minuty k tomu. Začalo už dopoledne na Express FM. Já myslím, že si to dneska celkem slušně užijeme, protože máme co rozdávat. Půjdete na Diana Rose, která bude vystupovat v Plzni. Budeme mít pro vás jak jinak a už to můžete teď na mě sypat klidně na 602 604 903. Na tohle číslo posílejte SMSky vaše nějaký hudební tipy, co byste chtěli zahrát. A lidi mají rádi příběh. Klidně k tomu přidejte ještě něco, jestli se nějaká vzpomínka k něčemu váže, to určitě. A jinak se samozřejmě také poohledneme za tímhle tím týdnem, který nám pomalu, ale jistě spěje ku konci. Zdraví vás Václav, posílám Temper City a Daft Punk.

0: Tohle je Nia Archives, její táta DJ z rádia, také vlastník studia, tedy nevlastní táta, tak ji nasměroval právě k junglu, kvůli němu se přesahovala do Lícu a následně se z ní stala taková, ale hudební veličina Nia Archives a Danger na Express FM. 10.13, za chvíli Kings of Leon a také MK a Poppy Bezcomb. Zone na Express FM.
1: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

Tohle je Lola Young. Možná, že jste před minutou a půl něco tak jako zacítili ve svém těle. A ano, je to tak. Máme dneska první skutečný letní den, protože v 10.24 vstoupilo slunce do toho svého slunovratu, což znamená, že máme dneska nejdelší den v roce a zároveň nejkratší noc.

říká se mu také letní slunovrat, takže jasná věc. Naopak na jižní polokouli jim začíná astronomická zima. Ale nebudeme se smát, protože nás to zase taky už brzo čeká. V každém případě to, co je před námi, tak to je první věc, kterou jste si tak trošku jako vyvzdorovali tady u nás SMS-kou na číslo 602-604-903. Můžete to udělat i vy. Pošlete si nějaký hudební přání a on to tady jako zahraju. A vím, že písnička na přání s ní úplně šíleně. Ale pokud si někdo přeje Da Pistols a Ashley Slatera, pak je to písnička na přání a to se musí respektovat. Tak hezké dopoledne.

Tohle jsou Cortinas, The Luckiest Man Alive. 10 hodina 42 minuty. Jsou lidé, kteří ale tolik štěstí jako nemají v životě a vlastně už nejsou ani mezi námi, můžeme to tak klidně říct. Zrovna třeba v Spojených státech teď probíhá takzvaný Crime Con. On už teda končí, ale je to víc jak 10 let, kdy Amerika začala být posedlá skutečnými zločiny a filmy, které se o tom natáčely, ty dokumentární seriály, ty samozřejmě stále jedou. A ten Crime Con, tak abych to byl úplně přesný, se tedy skutečně rozrůstá s žánrem skutečných zločinců. Ovšem, lidé nejsou prostě jako tak chudí, aby nezaplatili třeba $1,600 za VIP zážitek, aby se setkali, a to mně přijde úplně jako fakt jako masakrozní a dost někdy i nechutný, ale ty lidé do toho jdou s těmi pozůstalými, kteří vlastně po těch třeba obětech jako zůstávají a chtějí vyprávět ten svůj příběh. To, že se to ne vždycky úplně povede, tak víme i z našich českých televizních a jiných streamovacích okruhů, jako byl třeba například Sbormistr, že... V každém případě tohle to se děje a letos tam bylo 6,5 tisíce lidí. Neuvěřitelný. Tak jdeme dál, před námi Moloko a Sing It Back a taky už za malou chvíli splníme jedno z vašich dalších hudebních přání. A moc rádi.

Mloko a Sing It Back. 10:47. Ahoj, chtěl bych nechat zahrát pro svýho tátu, protože dneska je den otců a to znamená, že bych tedy jako chtěl nechat zahrát, tak bych to tak jako telegraficky přeložil. Ano, budeme hrát i také pro Kubu, na kterého se včera nedostalo, ale dneska se to splní, takže tady jsou PSA a jejich Low Budget. Za chvíli White Lies a Low Parks. A pokud máte i vy nějaký hudební přání, nějaký tip, tak nám napište na 602 604 903 Express FM.

Je 11 hodin, za malou chvíli vás pošlu do Plzně na Diana Rose. Pokud chcete lístky, určitě vydržte. Do té doby Dua Lipa a Malcolm Todd, Earrings.

Tohle je Malcolm Todd. Pojďme si na úvod tak trochu jako zkontrolovat a sesynchronizovat naše kalendáře, protože pokud máte něco 29. července, tak je to asi pase, je to středa, to jenom abyste věděli. Ale pokud máte v ten čas volno, navíc to nemáte do Plzně daleko, konkrétně do areálu Lhotín, do tohle z toho amfiteátru, pak tedy bychom vám mohli poskytnout dvě vstupenky na zpěvačku, o který jsem se teprve teďka dozvěděl, a já myslel, že jo, a ona ne, v žádný kompetitivní jako nějaký té verzi nezískala Grammy. Má dvě, s kapelou Supreme, v téhle z té trojici byla, a potom samozřejmě sama za svůj přínos v hudbě, ale jinak takhle se na ní docela jako akademie vždycky jako vykašlala. Nicméně tahle z ta hudební legenda, zpěvačka Diana Ross bude vystupovat, bude mít jenom 3 koncerty v Evropě a myslím si, že by byla velká škoda, kdybyste se na ní nepodívali, protože kdo ví, kdy přijede, ona moc jako na koncerty v Evropě jako nejezdí a pokud tedy tak byste mohli dorazit, co? Já myslím, že asi určitě. Takže připravte telefony 602 604 903 a budete psát SMSku se správnou odpovědí, kolik koncertů má Diana Ross v Evropě. Před malou chvílí to tady padlo, pište, klidně napište i e-mail a my samozřejmě se s tím jako pořešíme a jednomu z vás ty dvě vstupenky dáme. Máme 11 hodin a 8 minut a pokud jsme mluvili o Diana Ross, pak si ji tady samozřejmě taky musíme zahrát. Společně s tím Impalou Turn Up The Sunshine.

prakticky všechny odpovědi byly správné, takže tři koncerty v Evropě. Diana Rose 29.7. v Plzni v amfiteátru v Lochotíně a Karolína s Hotmailem už se může chystat. Tady jsou Jungle a Carry On na Expressu.

0: vybírat Beats for Love. Nikoliv Ragged Bone Man, ten mi jenom propůjčil hlas, ale Calvin Harris, talenta hudební a DJská veličina, která toho moc v minulosti nenakoncertovala mimo nějaké své oblíbené destinace, konkrétně třeba Ushuaia na Ibize. Ale tentokrát se rozmáchl opravdu velkým krajem a dorazí tedy na Beats for Love. Prvního ve středu se svým setem. Za malou chvíli Chemical Brothers.
1: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
3: Potisk, potisk, dárky, Belavil, CZ.
4: Music first.
5: Express FM.

KDXEX a Spring Summer 26 je 11.28. Probíhá stále mistrovství světa ve fotbale. Tak jsou tady některé příběhy, jako to, že kabelský fotbalový brankář Vozíňa se stal během mistrovství světa hitem internetu. Pardon, jsem si musel odkašlat, i o tom budeme mluvit. Právě byl trošku jako se slzami v očích, protože jeho matka nemohla být u toho, protože rodina si nemohla dovolit zaplatit drahé poplatky za americká víza a nakonec Američané se složili na to, aby rodina mohla přijet alespoň na ten zbytek zápasu, co Kapverdy ještě odehrají. To si myslím, že je docela pěkný příběh, snad to všechno stihnou a snad i na letišti neobrátí na zpátek, což se klidně může stát. No a s tím kašláním. Takhle, bylo už dvakrát vlastně uplatněno to pravidlo, kdy jsou tady nějaké nové věci, jakože třeba simulování, za to můžete dostat už od VARu žlutou kartu, může být odvolána vlastně i nějaká taková, nějaký trest jinému hráči, který údajně měl způsobit nějaký faul, což už se stalo a stalo se také to, že jistý hráč prostě si zakryl pusu a něco říkal svému soupeři, což už se podle nových pravidel nesmí, nebo alespoň pro toto mistrovství světa, no a tak dostal za to automaticky červenou. Třeba ale, jak já říkám, si chtěl jenom odkašlat a tak si způsobně prostě strčil tu ruku před pusu, anebo taky ne. To už já úplně nevím, v každém případě je to zajímavý a i tohle se děje. U nás teda, jako se zatím dějou věci, tak jako čekáme, jestli se náš mančaft nějak zmátoří, protože ve čtvrtek ve 3 ráno nás čeká opravdu zápas už o bytí nebo nebytí na mistrovství světa. Do té doby ale ještě určitě sněhneme spoustu informací. Teď je tady další hudba, kterou jste si objednali skrz 602-604-903. To je číslo, kam můžete poslat svoji SMSku a dneska je to opět takový jako výběr z hroznů. Před námi je na vaše přání Močíba a The Wise.

0: Tohle je Morčí bána Express FM, 11:33. V týdnu jsme v Express ránu měli Cyrila Matějku, kterého spíš znáte jako dětskáře. Nejenom, že má na Seznam Zpráva podcast Marodi, ale taky má knížku, kterou si můžete koupit a ta se tady hojně prodává. Stejně tak jako speciální pinzety nebo pinzety na vytahování klíšťat. I o tom jsme mluvili během Express rána. Tady máte takový krátký záznam.
1: Cyril, děcka, Cyrile, ahoj, dobré ráno.
2: Ahoj.
1: Ty máš na Seznam Zprávách podcast Marodi. My jsme to tady trošku týzovali, že přece jenom příští týden už začnou prázdniny a že prázdniny jsou takovým obdobím,
2: Marodu,
1: kdyby ty děcka měly mít trošku ty odřený lokty, odřený kolínka, sem tam tě píchne nějaká mucha, pak spadneš prostě ze stromu, mezi tím jedeš na kole, hodíš smyk, spadneš do kopřiv.
2: Je to tak, já bych teda přitlačil a myslím, že jsou to hlavně zlomeniny, že ty odřeniny, to totiž nechodí do nemocnice. Já jsem nemocniční lékař, takže ty odřeninky si většinou poradí doma, ale jasně, k nám to je zlomenina, zvracení horečka ze sluníčka, prasárny, majonéza, přežírečka, grilovačka na sluníčku.
1: Jasně, a pak koupačka. Když začneme teda těma zlomeninama, co jsi říkal, že to bývá jako často, co je taková jako první věc, co by lidi měli udělat, když samozřejmě prostě děcka sebou někde šlehnou přesně z nějakého stromu nebo z kola nebo něco a nejdřív je takový to jako au, tak jak poznat, že to je na tu cestu do nemocnice?
2: No, blbý je, že to zase je přesně otázka trošku na chirurga, ale já bych jim mohl doporučit, ať nedávají nic najíst a napít, protože když se to třeba operuje, tak to dítě by mělo jít tlačný na sál, na operaci, takže nedávat nic jíst a pít, to je taková otázka, co my se na pediatrii první ptáme, když to dítě jedlo, jestli ho bude moc uspat třeba, abychom mu srovnali ty kosti. Takže to je taková první rada a pak určitě se nebát dávat něco na bolesti, když přijede sanitka, to dítě veze do nemocnice, tak hodně to dítě osolit na bolest, protože mně často přijde, že se říká, že ty děti jak kdyby neměly bolest, oni mají dvakrát zlámanou ruku a oni ty rodiče vždycky říkají, on to zvládne, on je statečný, jo, teď to dítě tam křičí v bolestech a oni ne, nic mu nedávejte, on to zvládne. Ty vole, já kdybych měl dvakrát zlomenou ruku, tak tady škemrám, ať mi něco dají. A ty rodiče jsou někdy takový jako kruťáci. Takže...
1: A proč? A kde se to vzalo?
2: Tohle,
1: nic mu nedávejte, on bude statečný.
0: No, oni ty rodiče mají dojem, že potom jako to dítě je jejich, takový to zocelený, že oni jsou zrovna taky takový, jako, že oni by selhali, jako v tom případě asi ne.
2: Ale přesně o tom třeba píšu i v té knížce o těch zlomeninách, já to nechápu zkrátka, ale jak jste říkali, že ty rodiče mají pocit, že možná oni by sami vypadali měkce, kdyby pro to dítě chtěli něco na bolest, tak oni jsou drsňáci, takže jemu taky nedávejte. Takže já naopak píšu o tom, nebojte se dětem dát. Jo, každý, když vás bolí zub, tak už jdete sypat prostě nějaký prášky a dítě dvakrát zlámaná ruka a oni, ne, to ještě počkáme. Jako nepřehnat ty emoce, tak víte, abys hned jako to nezvětšoval, tak samozřejmě to je správně, tak dvojitá zlomenina něco jiného.
1: Ale když jakoby takhle vykuhkuje kousek té kosti, tak normálně teda nepít, nejíst a nebát se toho i báče teda aspoň jednoho, když má
2: no, oni ty léky na
1: víc kilo, klidně dva.
2: Ty léky na tu bolest třeba dává ta sanitka, protože oni to dávají někdy už do žíly, protože ten ibáč musíš samozřejmě zapít, takže
1: jasně,
2: to zase třeba nechceme.
1: Zase
2: ale spíš těm sanitákům říct, jako dejte mu na bolest. Oni nám často vozejí ty děti, že hodinu od úrazu a furt nic dostal na bolest, takže nebojte se tlumit bolesti.
3: Express ráno. Express ráno.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce voňavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert
2: Express FM.
7: Hudba.

Tohle jsou Blossoms a The Keeper, čas 11.51. Castingová režisérka už je v podstatě vybraná a předpokládám, a já si myslím, že už mají dávno vybranýho novýho Jamese Bonda. Teď aktuálně vyšel nový žebříček hlasování o to, kdo by měl tedy zastat právě tuhlesto roli na dalších 10 až 15 let. A nakonec se tedy shodli, včetně třeba George Clooneyho, ale i ty typující, že tím favorizovaným je britský herec Callum Turner. Nový a vlastně první manžel zpěvačky Dua Lipa. Ale jsou to jenom dohady, že? Takže my teprve budeme jako sledovat to, kdo to nakonec bude. Tohle už je kapela, o kterou jste si napsali, konkrétně Katka, takže tady je máš. Bring Me The Horizon, Follow You na Expressu.

Pokud máte i vy nějaký hudební tip, stejně jako Katka, nebo spíš pasi jiný, a pak můžete napsat na 602 604 903 vaše hudební přání a bude možná splněno. Před námi Friend Within a taky Adela. KGB.

Tohle je švédská zpěvačka Tovelo, I'm Your Girl Right, ale s podtitulem Nejhranější song na Express FM. Jenom připomínám, že to se s dnešní 17. hodinou změní. Čeká nás další vydání Express Top, kdy si přijedeme znova všech těch pět novinek, které jsme ve středu nasadili do vysílání, a taky si dáme tedy těch 10 nejhranějších songů Express FM. Budu se na vás těšit. Teď už je tady Soblér a Universal.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Za mě Madonna zažívá takové z mrtvých vstání s novou deskou, která už se taky nezadržitelně blíží. Confessions 2. Je 12 hodin a 15 minut. Jedno z mrtvých vstání probereme i hudebně tady u nás na Express FM, ale ještě než se dostaneme k těm Faith No More, tak si dáme Peggy Gou a nový Interpol. See Out Loud už za okamžik.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
2: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
3: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
4: 买一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Hudba na prvním místě.
1: Express FM.

Tohle jsou Interpol, See Out Loud na Expressu. Psal se rok 1997, kdy jsme tváří v tvář stáli proti sobě, já a Patton. Konkrétně tedy bavíme se o Faith No More, tehdy hráli svůj koncert na Trutnovském festivalu. Tenkrát tedy to bylo moje takové první setkání s kapelou Faith No More a byl jsem za to strašně moc rád. Minulý rok jsme četli články, že Mike Patton už nechce zpívat a nechce vůbec jako koncertovat a v podstatě jsme slyšeli to, že se Faith No More rozpadly. Nicméně přišla tento týden zpráva, kdy bylo naznačeno, že se něco děje, protože na svoje sociální sítě dali číslo 2027. Máme očekávat tedy novou desku, nové koncerty. Tak uvidíme, budeme se hrozně moc těšit. V každém případě přišla nám zpráva od Romana na 602 604 903. Hezké poledne přeji, jsem ze staré školy. Nešlo by něco od Faith No More? Děkuji a přeji příjemnou neděli. Romane, tady máš ty Faith No More a pro všechny, kteří tuhle kapelu, legendu, jak si mají ještě stále v srdci.

Tak už jste nám tady nasypali SMSky, že včera Manic Street Preachers na Metronomech byli skvělí, nebo Austrálie, takže Manic Street Preachers určitě ještě zahrajeme do konce této hodiny, tak vydržte. Dukla 300 km a za malou chvíli Bára, její trendy. Připravené Olivia Rodrigo a nebo Jay-Z a Alicia Keys, to je náš hudební obídek v tento čas.

0: polyester, viskózu nebo raději bavlnu. Stejně jako správná velikost a střih, i zvolení správného materiálu je při výběru spodního prádla velmi důležité. Ovlivňuje pohodlí, prodyšnost i to, jak prádlo drží tvar během nošení. Na astratex.cz najdete spodní prádlo z různých materiálů a každý se hodí na něco jiného. Polyester je umělý, vysoce odolný a nemačkavý materiál. Je nenáročný na údržbu a stálobarevný. Je tedy vysoce funkční. Nevýhodou je však nízká prodyšnost. Polyester se také často spojuje s elastanem, aby podprsenka poskytovala lepší tvar a přilnavost. Jejich další výhodou je, že podprsenky z polyesteru jsou rychle schnoucí. Jde tedy o materiál vhodný například pro sportovní podprsenky. Proč si vybrat spodní prádlo z bavlny? Bavlna je prodyšná, dobře saje vlhkost, hodí se pro citlivou pokožku a snese i časté praní. Nevýhodou je tuhost a mačkavost, která se dá vyřešit výběrem bavlny s příměsí elastanu. Bavlna se nejčastěji používá u pohodlných podprsenek na každodenní nošení nebo u sportovních modelů. Viskóza ta má všechny výhody bavlny. Navíc je jemnější, splývavá a lehce chladivá. Často se používá u domácího nebo nočního prádla. Možná vás překvapí, že po vyprání stuhne. Nebojte, jakmile uschne, vrátí se její měkost. A pak je tu také modal. Je to umělý materiál, který se však vyrábí z přírodní suroviny, konkrétně z bukového dřeva. A protože strom nepotřebuje k růstu mnoho vody, je modal považován za ekologičtější materiál než známá a oblíbená bavlna. Modal je velice prodyšný a efektivně odvádí vlhkost. Oproti viskóze si déle zachovává tvar i barvu při častém praní. Tak až si příště budete vybírat spodní prádlo na astratex.cz, tak už víte, z jakého materiálu.
1: Express.
2: Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

0: Express ráno.
1: Tak co tu máme, agente Venouši?
2: Máme tu hlášený pořádný svinčík.
1: Tak se na to podíváme.
2: Chodba?
1: Čistý.
2: Koupelna?
1: Čistý.
2: A obývák?
1: Ale ne, systém hlásí vysoké znečištění. Vidím psí chlupy, rozlitou kávu a fuj, co je tohle?
2: Potřebujeme posily.
1: Přivezte podlahovou myčku Roventa, ta si s tím poradí.
3: Zahajuji vysávání a vytírání. Aktivuji režim Max.
2: Všechno dobře dopadlo.
1: Pokud i vy chcete mít doma čisto, poslouchejte Express ráno a vyhrajte podlahovou myčku Romenta X-Clean 12 v hodnotě 14,5 tisíce korun.
0: Express ráno s Babou Hačí a Vaškem Mašindou.

Tohle byla Ali Kelly a Happy Now na Expressu 12 hodin 46 minut. Jsou to nervy, protože sleduje ještě Moto2 a v tuto chvíli už mají dokonce závodníci asi 5 kol a Filip Salač je na skvělým 3. místě. A ještě není nic ztraceno, ještě by to mohlo být lepší podiový umístění. To je tak v rychlosti, abyste věděli. Vy, kteří to nemůžete sledovat, nebo prostě nemůžete. Včera Metronom pokračoval dalším dnem. Nick Cave odehrál svůj 2hodinový set, ale své se také odehráli Manic Street Preachers. Za ně se tady hnedka dvakrát napsali Renča a taky David, tak samozřejmě posíláme Manic Street Preachers a jejich Design for Life. No a jinak dneska ještě pokud jdete, tak samo sebou ještě je co vidět. Sting, Razor Light of Monsters and Men, anebo z českých I Love You, Hanebade, nebo Marcel a Fiddlersky. Tady už jsou Manic Street Preachers.

0: Tohle je Harry Styles a Dance No More. Už o tom mluvila v pátek Míša, tady ve vysílání, že Rolling Stones jdou s trendem rezidencí, což znamená v podstatě to, že někde rozbije svůj tábor nějaký interpret a za ním si ti fanoušci dojdou, dojedou, doletí, když to není až tak úplně daleko. Stejně tak, jako to třeba udělal právě Harry Styles, anebo i Oasis, kteří udělali několik mnoho koncertů třeba na Wembley, stejně tak tam je teďka i Harry Styles, a prostě nemusí nikam daleko cestovat. Navíc všechno se to zlevňuje, protože nemusíte nikde stěhovat další aparatury, všechno máte obvykle taky jako zdvojený, takže je to potom problém. Tady se to všechno prostě jako ladí a musím říct, že je to docela dobrý nápad. Takhle, vy samozřejmě, pokud někam budete cestovat, předpokládám, už to bude na prázdniny, protože dneska máme první letní den a příští týden už začínají napevno prázdniny. Kam můžete vyrazit v rámci České republiky, tak to vám nabídne právě teď Michal Plšek v díle Nebudu doma a podíváme se do Moravskoslezského kraje, co tam se nabízí a už za chvíli jsou připraveni DMAs anebo Shy Girl.
1: Hashtag nebudu doma.
2: Z hůru na cesty. Tohle volání s blížícími se prázdninami nabírá na intenzitě a tak by se vám mohlo hodit pár tipů na výlet, které tradičně ozdobíme hashtagem nebudu doma. Pojďte s námi do Moravskoslezského kraje. Když se řekne Moravskoslezský kraj, každému hned v hlavě naskočí důlní věže nebo komíny oceláren rámované z mětí trubek, ale méně už krásná krajina Beskyd nebo hrady a zámky v okolí. V srdci těšínských Beskyd, obklopený lesy, chráněné krajinné oblasti, se nachází wellness hotel pod Kyčmolem, místo, kde si opravdový odpočinek najde každý. Ať už hledáte romantický víkend, rodinnou dovolenou nebo únik od pracovního schonu, Beskydy vás pohltí svou přírodou a hotel se o vás postará na jedničku. Z pokojů se otvírají výhledy do zalesněných kopců, které přímo vybízejí k procházkám a túrám. V okolí najdete desítky kilometrů cyklo a turistických tras pro letní výpravy. Po návratu vás čeká svět relaxace. Bazén s vyhřívanou vodou, whirlpool, finská sauna, parní bylinková sauna i biosauna. Dopřejte si masáž nebo privátní lázně jen pro sebe. A po wellness přijde odměna v podobě dobrého jídla a pití. Hotel má vlastní mini pivovar, kde se vaří místní pivo Lomňan. Restaurace potěší poctivou českou i evropskou kuchyní, a to i hosty s bezlepkovou nebo bezlaktózovou stravou. Nebo se vydejte do Jura hotelu Čeladná v srdci Beskyd, kde si užijete letní dovolenou plnou výletů, odpočinku i skvělého jídla. Po dně stráveném na horských stezkách nebo objevováním beskydských zajímavostí vás čeká neomezený vstup do bazénu, finské sauny i fitness centra. Součástí pobytu je také bohatá polopenze formou bufetu, kterou si hosté pravidelně pochvalují. Rodiny ocení venkovní dětské hřiště i dětský koutek. A aktivní cestovatelé zase slevy na oblíbené atrakce v okolí, jako je stezka Valaška nebo bobová dráha Bobovka. K návštěvě láká i městečko v podhůří Beskyd pro svou malebnost zvané Moravský Betlém. Štramberg se svou dominantou věží Trůbou je v skutku výjimečné místo, kde se na malém prostoru snoubí bohatá historie s nádhernou přírodou a širokým zázemím aktivit a služeb. Labyrint úzkých uliček, tajemné legendy a dřevěná lidová architektura dělají ze Štramberku filmařsky zajímavou lokalitu, která ještě zdaleka nebyla úplně objevena. Kamenná štíhlá věž s typickou střížkou se tyčí nad městem a skrývá 180 schodů vedoucích na vrchol vyhlídky. Dalším zajímavým místem je jeskyně Šipka, kde je doloženo nejstarší osídlený člověkem na našem území. Štramberkem také voní perníkové uši. Tento speciální perník je připomínkou slavného vítězství místních lidí nad tatarskými nájezdníky z Mongolska, kteří ve 13. století rozložili svůj tábor pod kopcem Kotouč. Krajské město Ostrava, to je město, které má vlastní rytmus. Industriální památky, galerie, kavárny, hudba i zelená místa tu dávají dohromady výlet, který se dá pojmout aktivně, kulturně i úplně odpočinkově. Stačí si vybrat směr podle nálady. Tipy na program, akce i zajímavá místa najdete na Visit Ostrava, oficiálním průvodcem městem i okolím. A pokud zůstanete alespoň dvě noci ve vybraném ubytování, můžete získat návštěvnickou kartu Ostrava Card se slevami na další zážitky. Šťastnou cestu z Express FM.
1: Nebudu doma na Expressu.
2: Zaujal vás Moravskoslezský kraj? Pak si zamilujete hotel Stará Amerika s největší dětskou hernou v kraji. Nebo hotel Bellaria Resorts Wellness a skvělým zázemím pro rodiny s dětmi. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
3: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

0: Tohle jsou Shy Girl a SG Lewis, Mr. Useless. Je 13.17 a ještě v téhle hodině mám tady dva volné sloty na to, abyste si mohli něco přát. Přejte si to na 602 604 903. Pošlete SMS-ku, co by se měli zahrát. Tak jako my víme, co s tím jako časem, my to vyplníme. A kdybyste měli něco special, tak nám napište. Gracie Abrams a taky Sea Girls už za chvíli na Express FM.
1: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce voňavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
5: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
6: Nebudu doma na Expressu.
5: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
7: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
8: Express FM.
6: Music.
8: First. Express FM.

Tohle jsou Sea Girls, All I Want to Hear You Say. Už v roce 1983 se staly fitness centra takovými novými bary pro nezadané tehdy. A tenhle ten trend se nám pomalu, ale jistě vrací. Za mou chvíli o tom budeme mluvit i tady na Expressu. 13.27, nejvyšší čas splnit další vaše přání. Ahoj, napsal Aleš, prosím o zahrání písničky od Joy Anonymous, ne tu novou, tu starší. Ano, tak to samozřejmě rádi jako plníme. Tady jsou Joy Anonymous, Joy Up the Street a ještě je tady jedna skladba na přání a to 602 604 903. To je číslo, se kterým můžete komunikovat tady. Komunikovat s námi z Express FM.

Řek more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád vole práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupek.

more, seču trávu, pořu pole, klouby vržou, bolej daně, tlačím zedy, tlačím saně, brzo čtvrtý gumy, more, zima, liže, léto, moře, 33 močím v sedě, končí život na Golgotě, mám svůj věk, more, na

nebo byli past? Těžko říct. Je mi 30 a nejdu nikam. Možná, že někteří z vás si tohle říkáte, že prostě byste se rádi seznámili, ale kde? Kam jít, když prostě klub už není pro vás a v hospodě to taky jaksi není úplně vončo, abyste našli ten svůj správný protějšek. Možná takový fitness může být řešením. To, co se dělo v roce 1983, a už jsem to zmiňoval, tak byly vlastně takový bary pro nezadaný. Tam, kde se scházeli lidé, kteří chtěli prostě něco se svým tělem udělat, trošku se propotit a tak dále. Tenhle ten trend se údajně zase vrací a je dost možný, že skutečně tedy společné propocené tričko vás může zblížit a vyměníte si i telefon. Takhle, vzhledem k tomu, jaký je venku počasí, tak v nějaký neklimatizovaný tramvaji nebo autobuse si můžete klidně společně spotit trička a vyměnit si i telefonní čísla. To už záleží samozřejmě jenom na vás. Lana Del Rey, Love, další hudba, která je tady nachystaná, taky Pink Panthers, anebo Good Times Only. To je naše hudební jmény na Expressu.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Times Only, někdy jsme to my, 13.46. Venku docela vedro, že? Kam se schovat před tímhle s tím pařákem? Může to být kino. S takovouhle podobnou nabídkou přichází Veronika Koloušková. Už za malou chvíli tady bude Filmex, tudíž dostanete pár nápadů, na co byste mohli vyrazit, pokud vás teda kino baví a pokud zrovna na ní máte jako náladu. A nebo ho máte poblíž, co taky může být rozhodující. V každém případě na to, co dostanete hned naservírováno, tak to je vaše hudební přání. Napsal nám tady, ahoj, máš tam Ghost of You? Ano, mám tady Ghost of You, děkuju za dotaz. Deer Hunter je tady připraven, já se pomalu, ale jistě rozloučím, respektive se vzdálím, protože se 17. hodinou tady bude Express Top, další vydání nejlepších, největších, nejhranějších a nejnovějších singlů Expressu. Takže teď Ghost of You.

0: Express Filmex.
1: Tento týden vstupují do kin dva zajímavé dokumenty. Michal Pavlíček, Rocker verze 7.0. To je název filmového portrétu mistra kytarových strun, který v únoru oslavil sedmdesátiny. Zakladatele Pražského výběru nebo skupiny Stromboli zachycuje v období, kdy bilancuje, obnovuje síly a zároveň tvoří v nevídaném tempu. Michala Pavlíčka uvidíme při velkých koncertech poté, co se vypořádal s operací pohybového aparátu, při komorním vystoupení s virtuózem na čínské gongy v malé moravské vesničce, při procesu skládání hudby pro seriál Octopus i při hledání zvuku nového sólového alba. Režisér Michal Baumruck doplňuje. Místo běžného životopisného portrétu nabízíme ojedinělý vhled do situace rockové hvězdy a skladatele, kterému naskočila sedmdesátka. Co ho nabíjí a co naopak limituje? Co ho čeká v této fázi života? Jsou tvorba, inspirace a pnutí tvořit nevyčerpatelné? Ve filmu se vedle Michala Pavlíčka objeví celá řada jeho přátel, členů rodiny a spolupracovníků. Bára Basiková, Michal Kocáb, Vilém Čok, Jiří Hrubeš, Claudius Krišpín a další.
2: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života.
3: No, Michal je prototypem všech horkoholiků na světě, protože skutečně jim je. Pak mi volá, nemůžu spát, jak se jmenou ty prášky na to spaní, na to...
1: Sedm let po premiéře přichází do českých kin francouzský dokument v Lourdech. Lourdy, to je úchvatná horská vesnice na úpatí Pyrenejí na jihu Francie, která se po roce 1858, kdy 14-letá vesnická dívka tvrdila, že v odlehlé jeskyni viděla panu Marii, přeměnila z ospalého malebného městečka na posvátné místo. Dnes do Lourdes každým rokem směřuje 5 až 6 milionů lidí a částečně je to tak trochu Disneyland, kde koupíte i balenou svěcenou vodu. Poutníci představují překvapivý průřez lidstvem. Oběti nehod, smrtelně nemocní, obézní, šikanovaní teenageři nebo skupiny stárnoucích pařížských prostitutek. Tento snímek je pronikovou meditací o lidské schopnosti empatie, o naději a o tajemství náboženské víry tváří v tvář hlubokému utrpení.
0: Express Filmex na Express FM.
4: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pořadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
5: Express.

0: Express ráno.
1: Tak co tu máme, agente Venouši?
2: Máme tu hlášený pořádný svinčík.
1: Tak se na to podíváme.
2: Chodba?
1: Čistý.
2: Koupelna?
1: Čistý.
2: A obývák?
1: Ale ne, systém hlásí vysoké znečištění. Vidím psí chlupy, rozlitou kávu a fuj, co je tohle?
2: Potřebujeme posily.
1: Přivezte podlahovou myčku Roventa, ta si s tím poradí.
3: Zahajuji vysávání a vytírání. Aktivuji režim Max.
2: Všechno dobře dopadlo.
1: Pokud i vy chcete mít doma čisto, poslouchejte Express ráno a vyhrajte podlahovou myčku Romenta X-Clean 12 v hodnotě 14,5 tisíce korun.
0: Express ráno s Babuhačí a Vaškem Mašindou.
4: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce vonavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
5: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
0: Music. First.
3: Express FM. I need some sun.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com
4: Express. Music first. Express FM.

0: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Ladies, we got

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.

0: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce voňavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: 每一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: Music. First. Express FM.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Pozor, velká slevová akce vtedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
8: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
9: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Hej vy. Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
2: Express.
1: Music first.
2: Express FM.

0: Top. Express Top. To nejlepší z Express FM.
1: Končí týden a ten další už bude poslední, co se týká školy, a jsme prakticky na startu prázdnin. Express FM prázdniny nedrží a šlape do toho pořád. A co se týká nové hudby, opět se nám urodilo. Pojďme si to projít. To, co máme v takzvaném topu. První novinkou jsou Muse, kteří už taky ladí formu na prázdniny, protože v pátek jim vyjde už 10. album The Wow Signal. To se odkazuje na 15. srpen 1977, kdy byl zachycen z vesmíru signál a který zadal příčinu ke spekulacím, zda jsme tady na Zemi a také v kosmu sami. Nový single Muse se jmenuje Night Shift Superstar. Svoji skladatelskou můzu přidal i producent Daniel Lancaster, který se stará o Blink-182 nebo Bring Me the Horizon. Skladba se nese ve stylu francouzského house a elektroniky. Tady jsou nový Muse.
0: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
2: Express Top.
0: Novinka.

0: Mark Ginchen se nenápadně stal DJskou legendou z Detroitu, který se opírá o remixy, jako byly Celine Dion, Lana Del Rey nebo Ellie Goulding. V tomto tracku, který se jmenuje Zone, je zpěvačka z Londýna Poppy Bescomb, která zatím sbírá zkušenosti. Toto bylo 10. místo mezi nejhranější hudbou Express FM. Druhou novinkou jsou Interpol. Ti potěšili fanoušky svým debutem nové písně See Out Loud v rámci svého letošního světového turné v Miami. V podstatě dali čuchnout z nového alba This Mirror Ways on Tone. Album vyjde na konci srpna a podle rozhovorů se všemi členy bude nezvykle energické a hlavně pozitivní. Asi i proto, že se vrátili ke společnému psaní ve studiu v jedné místnosti. Tady jsou Interpol, See Out Loud.
1: Express Top. Novinka.

0: Taylor Swift dostala kontrakt na to, zda by neudělala hudbu k pokračování Toy Story s číslem 5. Nakonec tuhle zakázku se radostí vzala a pojala ji jako návrat do dob, kdy byla napoprvé velkou faninkou tohoto animáku. Tedy trochu víc country. I Knew It, I Knew You je na 9. místě Express Top. Do novinek jsme zařadili DJku a zpěvačku jménem Nia Archives. Ta se v 16 letech přestěhovala do Leedsu, a to poté, co ji uchvátil hudební směr jungle. V rodném Bradfordu měl její nevlastní otec rádio a taky studio, kde se potkávali producenti a zpěváci, a ona byla hudbou doslova pohlcena. Před 2 roky vydala své debutové album Silence is Loud a nyní, respektive za měsíc, tu bude už 2 s názvem Emotionally Junglist. Na ní se podíleli Julia Michaels a James Ford a odklon od čistého junglu je znát. Tady jsou Boys in Blue.
1: Novinka Express Top. Express Top.

0: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz. Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
2: Posloucháte Express Top.
3: To nejlepší z Express FM.
2: Číslo 8.
4: Čau, tady Dan z kapely Past, právě posloucháte Express FM a my vám pustíme novej track z našeho alba Fotr.

blesk, more, potřebuju klid. Bolej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupek,

potřebuju klid. Nechce se mi pít a proto neopouštím byt. Mám plný ruce hraček, režim nerušit. Prší, prší, pec nám spadla, jedu další hit. Zase nám došlo, má

0: Daniel Kranich a Ivo Sedláček nás nachytali v pasti. Kdy tento stav přijímáme velmi rádi. Mají novou desku Fotr, kterou vydali u labelu Ty nikdy. A navzdory nízkému věku už řeší, jaký to je, když vám je najednou 30 let. Je mi 30, nejdu nikam a místo 8. Na Express FM se budeme nějaký ten pátek a posléze možná i nějaký rok potkávat s Ellie Goulding. 4. září totiž vyjde nové album I Know Too Much. Na něm pracovala přes 2 roky a ačkoliv uvedla, že neměla v úmyslu vytvořit rozvodové album, mnoho písní bylo ovlivněno tímto obdobím jejího života. Premiéru si její pilotní song odbyl na festivalu The Big Weekend, který pravidelně v Harrington Parku pořádá BBC Radio 1. A tady je Ellie Goulding a Black Prada Dress.
1: Express Top.
2: Novinka. Novinka.
3: I heard what you said, just as I was tasting freedom.

Sedmé místo má britská písničkářka, která skromně, jak je jejím zvykem, nenápadně postupuje žebříčkem nejhranějších skladeb. Tato nahrávka se jmenuje Questions.

0: Poslední novinka je od Mata 213, kterému na konci května vyšla nová deska Retro Skepse, na které se potkal společně s Gufrau, s Marie April, Rohony a Tokyo Drift. Svůj koncert odehrál Mat 213 s Gufrau i tento pátek na Metronom Festivalu a nejspíš se zahrají i na Colors of Ostrava. Rozhovor s Matějem měla tento týden ve vysílání Veronika Koloušková. Najdete ho v podcastových aplikacích jako host Express FM, ale nejlíp, když půjdete k nám na náš web expressfm.cz. Jejich Emozy jsou novinkou číslo 5.
1: Novinka Express Top. Express Top.
2: Jsem Mat 213, posloucháte nový single Emozy, Express FM. God damn, I can't believe how good this radio is.

0: Posloucháte poslední předprázdninovou Express Top. Máme za sebou poslední novinku, kterou si najdete i na našem webu s videoklipem. To byly Mat 213, Gufrau a také Nepřiznaný Fiddlersky a jejich Emauzy. Skladba, která má evokovat reklamu na letní pivo, kterým si mladí ťukají na pražské náplavce. Šesté místo náleží švédské zpěvačce Touhou, která minulý týden dosáhla vrcholu naší hitparády. Tedy byla nejhranější se singlem I'm Your Girl, right?
1: Express Top.
2: Číslo 6.

0: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM. Posloucháte Express Top.
2: To nejlepší z Express FM.
3: Číslo 5.

toto je dcera frontmana Foo Fighters Davea Grohla. Jen si při poslechu jejího posledního a vlastně i předešlého singlu říkám, zda by se neměla přejmenovat na Violence. A tak ostrá je její deska Be Sweet, ze které jsme si odehráli single Buck in the Cake. Od pětky jdeme ke čtyřce našeho playlistu a tou, respektive tím, je Harry Styles, který už ke spokojenosti všech upravil pódium pro své tour koncerty, z Amsterdamu se přesunul do Wembley a tady schytává prakticky plné 100% hodnocení. Dalším songem z nového alba je Dance No More.

Potřebujete laskavost? Pak Fisher vám může pomoci. Producent a DJ ze Zlatého pobřeží se spojil se zpěvačkou Dolze Nye pro ryze australskou energickou skladbu Favor. Ta vyšla na začátku dubna a když hraje ve vašem sound systému v autě, tak funguje neskutečně. Favor a místo třetí. Druhá pozice je obsazena zpěvačkou Charlie XCX. Už příští týden bude završeno naše čekání nového 7. alba Music Fashion Film. Na informace je zatím tato holka z Cambridge skoupá. A tak s dalšími podrobnostmi se seznámíme příští pátek. Tenhle single se jmenuje Spring Summer 26.

0: posloucháte Express Top.
1: Rekapitulace. Novinka číslo 1. Muse, Night Shift Superstar. Novinka číslo 2. Interpol, See Out Loud. Mezi novinkami je i Nia Archives, Boys in Blue. Black Prada Dress, to je Ellie Goulding a novinka číslo 4. A poslední novinkou jsou Mat 213 a Gufrau Emauzy.

0: I Knew It, I Knew You, místo deváté. Mám svůj věk, more, nevidím na TV, vidím nakonec, ležím na zemi, čumím. Na osmičce je Past, je mi 30, nejdu nikam. 7, Macy Peters, Questions. Minule první, dnes na šestém místě, Tow Willow, I'm Your Girl, Right. Buck in the Cake, to je Violet Girl a místo páté. Čtyřku tohoto týdne má Harry Styles a Dance No More. Tři, Fisher a Tones and I, Favor. A na dvojce je Charlie XCX, Spring Summer 26. Express Top. A kdo je na vrcholu tohoto rádia tento týden? Kapela, kterou jste si mohli poslechnout naživo minulý víkend, tedy Nothing But Thieves. Kapela, která by nejraději koncertovala s Cher, ale taky s Linkin Park nebo Nirvánou. Rozhovor s nimi na Rock for People vedla Míša Tůmová a najdete ho na našem Express FM Instagramu. Nothing But Thieves mají nový single Evolution a jsou naše Express Top.
1: Toto je nejhranější.

0: Express. Trendy Express.
1: Posloucháte Trendy Express. Dnešní rozhovor je pro všechny, kteří se zajímají o téma longevity, baví je zdravý životní styl a v poličce jim nechybí doplněk stravy. Naším hostem je zakladatel Brain Marketu Jiří Votava. Už za chvíli na Express FM.
0: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?
2: You know what they say.

0: Trendy Express. Posloucháte Trendy Express, já jsem vám slíbila hosta a toho tu mám, je jím Jiří Votava, zakladatel a taky CEO Brain Market. Jirko, ahoj.
1: Ahoj Báro a zdravím všechny diváky.
0: Jirko, když se podíváme na Brain Market, podíváme se na jeho začátek a na to, jak je teď v roce 2026, tak co byl Brain Market na začátku a co je Brain Market dneska? Protože ten vývoj je jasný a překotný.
1: Tak v roce 2018, když jsem založil Brain Market, tak to byl prostě projekt, který do té doby neexistoval. Všechno se prodávalo buď v lékárně nebo na fitness shopech, kde chlapi chtěli mít pořádný svaly a ženy chtěli ty nejlepší spalovače tuku. No ale tehda to bylo vlastně takový, jako jsme byli takový podivíni na trhu, protože nikdo nepřišel s takovýma převratnýma myšlenkama jako hormonální rovnováha, přírodní kosmetika, spojit to s doplňkami stravy a vůbec ty doplňky stravy, že jo, třeba dneska, když se řekne magnézium bisglycinát, možná znáš, Baru? Uh-huh. No tak dneska to zná každý, ale tehda my jsme byli první v Česku, kdo vůbec přišel s bisglycinátem, tehda to lidi neuměli vyslovit, natož, aby to uměli napsat, takže tuhle tu práci jsme pro trh odvedli v podstatě, bych řekl, bych se pochválil my. No a tehda to byli jsme takový průkopníci a většina těch projektů od těch fitness shopů, že jo, tak se na nás dívali skrz prsty, nebo lékárny, že jo, říkali si, ten nemá šanci. No a dneska vlastně všechno, co jsme dělali, ty průkopnickou práci, tak to se potvrdilo, že jsme to dělali dobře a dneska už jsme jeden z lídrů na trhu a v podstatě nechci zase se chválit, ale v podstatě, když to vezmeme jako kvalitou, tak bych řekl, že jsme lídr, ale to ať posoudí naši zákazníci.
0: Brain Market, i ty jsi začínal s mozkem, i tvůj první produkt byl o mozku, že jo? Říkám to správně.
1: Je to tak, to bylo Nootropicum, vlastně komplex, který jako zlepšoval paměť, myšlení, koncentraci, prostě pro zlepšení kognitivních schopností. To slovo kognitivní nebo nootropika bylo taky jako zakázané slovo, neexistovalo a neexistovalo ani tohleto odvětví, nic z toho. Takže zase to bylo něco, kdy tam už se vytvořila ta DNA Brain Marketu, že jsme museli, tehda ještě nebyl Brain Market, to byl jako Brain Max, jo? Ale 3 roky před spuštěním Brain Marketu. Ale museli jsme pořád edukovat trh, tehda to byl jenom, byl jsem to jenom já, že jo, one man show, ale už tehda prostě jsem si uvědomil, že o věcech se musí mluvit, musí se to těm zákazníkům vysvětlovat a dneska už je to normální zase, že existují nootropika, což je prostě, ale tehda, v té době, když za mnou přišel nějaký kamarád a zeptal se mě, Jirko, co ty vlastně děláš, tak já jsem mu říkal, ty Báro, no, dělám nootropika, víš, prostě takový věci, co, aby ti to líp myslelo a koncentroval se. A že jo, tak, dobrý. Zavřeli se dveře a říkal si, ježišmarja, co to je za podivína? Co vlastně dělá?
0: A váhal si v tu dobu, jakože nahlodali tě některé tyhle ty reakce, že jsi řekl, hele, možná jsem měl začít s tím C-čkem prostě, nebo udělat nějaký mulťák a pak se k tomu mozku jako dopracovat, že musel si se někdy přesvědčovat, ne Jiří, nejsi blázen, dělej dál to, co děláš, dělej ten Brain Max, prostě pokračuj v tom, možná si lidi myslí, že jsi blázen, ale ono to vyjde. Víš, jak jsi si udržel tuhletu myšlenku a prostě jsi byl taky trošku jako buldočí v tomhle?
1: Ale vůbec vlastně, já na začátku ještě musím podotknout, jakože na začátku toho prvního produktu a ještě potom, až teprve, když přišel třetí produkt, jak se to nějak lámalo, k tomu se můžeme dostat. Ale já jsem vlastně to celý dotoval z podnikání, který jsem dělal, jako ještě jiné. Ale tím, jak jsem byl do toho zažraný a vlastně to překonávání lidských limitů, to prostě ve mně vždycky bylo, ať už to byly prostě kognitivní limity, anebo to byly fyzické limity, jako naše limity našeho těla, tak to mě prostě vždycky fascinovalo a proto jsem si tak nějakým způsobem zkreslil realitu, že jo, časoprostor, že jsem prostě do toho byl tak zažraný, že vůbec to se mnou nic neudělalo, jako ten venkovní svět, že bych si třeba říkal, že bych o sobě pochyboval nebo tak, jo. Prostě to je, mě to tak strašně bavilo, že jsem si ani nepřipustil, že by to nemohlo být dobrý.
0: Trendy Express na Express FM.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
2: Music. First. Express FM.

0: Posloucháte pořád Trendy Express, já vám přeju krásné nedělní odpoledne. Mým hostem je Jiří Votava, zakladatel a taky CEO Brain Marketu. Jirko, když jsme se tady bavili o tvém prvním produktu, tak dneska na trhu máte kolik produktů, které vlastně jsou pod tvojí vlastní značkou, který si děláte sami, který všechny doplňky stravy?
1: Dneska máme přibližně skoro 1000 vlastních, jako když řekneme SKU, to jsou jako kódy jednotlivých produktů, ale může to být třeba jako protein, může mít několik příchutí, tak to máme třeba, když má 3 příchutí, tak má 3 SKU, ale je to prostě téměř 1000 produktů pod vlastní značkou BrainMax.
0: Proč jsi se rozhodl to vlastně dělat vlastní produkty, když jsi mohl někam přijet do nějakého skladu, říct, zabalte mi 10 krabic tohodle, ale ty jsi se rozhodl jít tou cestou být nejenom prodejce, ale i výrobce.
1: Tak první věc byla ta vůbec, proč jsem se rozhodl podnikat, protože tady do té doby nebyly a opravdu nebyly kvalitní doplňky stravy, nebo nepoužívali si aktivní formy vitamínů. Prostě to, co je dneska standard, třeba ten bisglicinát, tak to prostě hořčík, že jo, bisglicinát, tak to vůbec nebylo v té době. Takže cokoliv, co se udělalo, tak mělo velký dopad na to, jak to na zákazníka fungovalo. Takže moje podnikání byl manifest pro to, aby se tady ty věci zlepšily, aby zákazník měl jako lepší možnost si koupit lepší produkty, protože jsem věděl, že když to začnu dělat, tak to začnou ostatní třeba kopírovat, když budu dobrý. A to je vlastně i cíl, oni si můžou koupit někde jinde, ale cíl je, aby jsme to posunuli dál, aby zákazník fakt dostával to nejlepší. No a další důvod je v tom, že já miluju svobodu a to se promítá i do toho, že bych chtěl tvořit vlastní realitu, vlastní ekosystém pro zákazníky. Když bych to jenom někde kupoval a přeprodával, tak už by to pro mě nebylo taková milovaná záležitost.
0: Samozřejmě spoustu těch oblíbených produktů, které vy vyrábíte, už dneska vyrábíte v nějaký verzi 3.0, já nevím. Kdy se ty nebo v tom týmu rozhodnete, že hele, už je čas tenhle ten produkt ještě jako vylepšit, jakože super, v tu chvilku, kdy jsme to vymýšleli, tak to bylo to nejlepší, co jsme mohli udělat a teď jsme narazili na něco, jak to udělat ještě lepší. Kdy přichází takový ten bod zlomu, kdy se rozhodnete pro tu updateovanou verzi?
1: No většinou je to, když zjistíme, že třeba existuje dodavatel, který dělá některou surovinu v takové kvalitě, že tomu zákazníkovi to prospěje daleko víc a má k tomu klinické studie, to je strašně důležité, nebo aspoň randomizované studie, kde potvrdí na studiích randomizovaných na placebo a té látce, že to je mnohem účinnější než to, co jsme používali doposavať. No a potom určitě, když jsou nějaké studie jako obecné, kdy se potvrdí, že nějaká látka je lepší než ta druhá, tak většinou je to všechno, co děláme, děláme pro zákazníka. Pro nás je strašně důležité, aby zákazníkovi to co nejlépe fungovalo a aby jsme mu to mohli dokázat, že to funguje.
0: A jak dlouho vůbec trvá také jako vývoj takového projektu? Nějaký třeba testování, že se jako ověřujete, že to fakt funguje, že ty látky jsou v pohodě?
1: Dneska už je to něco rychlejší, protože že už všechny ty nové technologie AI, když jsem to dělal já, tak jsem musel týdny procházet různé studie a hrabat se v tom. Dneska se to krásně udělá, že jo, nějaká syntéza. No a potom samozřejmě teď je to zase náročnější v té výrobě, protože ta výroba už je větší a máme jako různé certifikace, takže musíme dodržet spoustu postupů, takže to trvá třeba i půl roku, no, jako přivést nějaký produkt na trh.
2: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Trendy Express.
1: Posloucháte Trendy Express, mým hostem je Jiří Votava, povídáme si o Brain Marketu. Jirko, mám na tebe takovou otázku, co si myslíš, že ve světě jako doplňků stravy a celkově takovýho to jako zdravýho životního stylu, ke kterému to dneska patří, jsou teďko takový aktuálně největší jako bullshity. Co vidíš, že jako někdo promuje a ty víš, že to je blbost a třeba si říkáš, hele, jak budeme bojovat proti tomuhle tomu bullshitu, který teďko nejvíc frčí. Co, čím se lidi nechávají nejvíc bullshitovat v téhle oblasti teď aktuálně?
2: No my úplně

0: Lovačetuku, což je úplně neuvěřitelný. No a potom jsou to různé ty detoxy, takové ty diety. Většinou, jak ty influenceři, že oslibujou, že to vás pročistí, potom nebudete mít hlad, nebudete chodit do lednice, nebo dokonce teď jako neuvěřitelný, jo? Jak se rozmohli, že jo, ty léky GLP-1, jasně, agonisti, tak Mounjaro, že jo, nebo Ozempic, tak teď normálně, dokonce mě chytla jedna paní někde teď na eventu a říkala mi, že mají doplňky stravy a že to je jako GLP-1. Já říkám, to nemůžete mít, prostě tohle to se vyrábilo, to stálo miliardy dolarů, aby to dali na trh a funguje to úplně jinak a musí se to jako aplikovat injekčně, že jo. Takže tohle to je podle mě ještě úplně posazený, jakože že vlastně se vezou na tom, že řeknou, že to je jako GLP-1, ale že to mají v pilulce a že to je přírodní a že to je lepší. Ne, to prostě tohleto, a to se teď šíří jako internetem, jo, tak to bych řekl, že to je úplně ten největší red flag, co je, no. Pak máte přesně nějakou influencerku, modelku, nebo já nevím, nějakou štíhlou paní, která prostě říká, holky, a tohle to prostě, to je GLP-1 a to funguje tak, a pak nechodíte do lednice, že jo, a pak fungujou na falešné touze, jako ty zákazníci, a to prostě jako svým způsobem možná, že mi nebylo i, já nemám, nesnáším nějaký regulace, ale i ti influenceři by měli nést nějaký prostě nějakou zodpovědnost, aby tohle to prostě se nedělo, no.
1: Naopak, když se podíváme na nějaký pozitivní trend, protože si myslím, že třeba ty jsi mluvil několikrát o tom hořčíku, tak to si myslím, že to už jsme si jako odbili, to si myslím, že dneska už všichni mají, vědějí, je to nacvičený. Pak si myslím, že byla taková hodně vlna jako melatoninu, spánku, tam do toho taky ten hořčík ještě trošku jako zasahoval. Pak mám pocit, že byl takový ten trend, střeva jsou druhý mozek, tak byly jako probiotika a tady ty záležitosti. Pak si myslím, že bylo, hele, vy hodně sportujete, všem vám chybí železo, tak bylo takový, že vždycky přijdou takový trošku jako vlny něčeho. Tak co je třeba teďka takový fakt jako aktuální trend, co teď prostě třeba i frčí, že to vidíš na Brain Marketu, já nevím, že lidi třeba jsou hodně ve stresu, všichni chtějí být, já nevím, ashwagandha něco, tak co bys řekl, že je takový trend?
0: Aktuálně frčí kreatin, to je úplně neuvěřitelný, kreatin nám roste o 400%, což je neuvěřitelný, protože kreatin prodáváme jako od samého začátku, nebo možná 5 let, nevím, ale teď prostě každý info, a ono jako to vychází i z těch studií, ty studie pořád se nabalují a jsou novější a novější, teď byla nějaká studie na golfistech, když brali 10 gramů kreatinu, že odpálí daleko dál, třeba o, já nevím, o 15-20% dokážou udělat silnější odpal, jsou přesnější, jo, takže spousta golfistů to užívá, tenistů, a není to právě už jenom pro sportovce, teď se ukazuje, že i pro seniory, jsou studie na seniorech, kterým to pomáhá pro kognitivní schopnosti. Takže kreatin a 100% potom určitě roste třeba ashwagandha. Taky roste jako strašně dobrým tempem, no.
1: A kdybys měl ashwagandu doporučit třeba tak, protože taky už existuje různě. Je prášková, je v nějakých gummies, co si zase myslíš, že je takový jenom trošku ashwagandha marketing bullshit a co je fakt jako ashwagandha chill guy go to věc?
0: Já jsem nad těma gummies jako přemýšlel a nevím, jestli to může být stabilní, protože to se musí dělat docela při vysokých teplotách, abyste udělali toho gumovýho medvídka. No ale jinak určitě bych doporučoval v kapslích a dávka musí být 100% přes 500 mg, aspoň 500 mg, protože ta se osvědčila ve studiích, že je kvalitní. Spousta prodejců vám prodá třeba poloviční dávku. A vy si kupujete ashwagandu, berete jednu kapsli, ale ve skutečnosti nic vám to neudělá, protože vy se musíte dostat za nějakou mez, kdy opravdu to funguje dobře. A ještě takový možná disclaimer, že spousta lidí bere ashwagandu ráno, nebo trošku jako po obědě nebo tak, ale to byste vlastně neměli vůbec užívat tu ashwagandu, protože ashwagandha je dobrá na to, aby vám srazila kortizol, stresový hormon, a vy během dne potřebujete kortizol, tu linku, aby byl pořád nahoře. To vás udržuje ve bělým stavu, abyste měli dostatek energie. No ale potom, až přijdete domů třeba k večeru, tak je dobrý právě si dát tu ashwagandu nebo po nějakým sportovním výkonu večer, a ona vám srazí kortizol a vy pěkně se vyspíte. A většina lidí to právě bere ráno, že si myslí, že chtějí být v pohodě, ale tím si škodí, protože trošku si tím škodí, protože vy potřebujete během toho dne fungovat. Nemůžete být jako, neřekl bych úplně chill, ale prostě ten kortizol potřebujeme k tomu. Bůh nám ho dal, aby jsme dokázali fungovat a přežít mamuty, šelmy a všechno tady to.

0: Express. Trendy Express. Jirko, já jsem trošku nalákala, že si v tomhle vstupu prozradíme, že nahlídneme do budoucnosti. Dokážeš ty už teď to trošku jako vidíš, že to je nějaký nástup, nebo vidíš, že já nevím, v Americe začíná fršit, tam už jsou za kreatinem, za ashwagandou dávno. Co vlastně bude ta další vlna, co bude třeba, já nevím, i další nějaká část těla, protože vždycky přicházejí ten mozek, střeva, stres. Dobře, tak teď jsme v tom hubnutí, protože teď je to beach body, jo, tak teda teď hubneme zase znova, po lednu jsme přišli. Tak co bude ten další trend? Co bude, když koukneme trošku do budoucnosti?
1: No, ten trend už tady je, to je longevity, buněčné stárnutí. Vlastně David Sinclair, když napsal v roce 2022 Konec stárnutí, tu knihu, tak to celý začal prostě ten business z longevity. A v USA samozřejmě jsou různé jako látky, které bohužel tady v Evropě jsou na seznamu nových látek u Evropské komise a tím pádem se nemůžou používat, což je strašná škoda a brzdí se tady tím jako nejenom biznis, jako, ale hlavně se tím brzdí to, že ty lidé by si to, já bych mohl říct takhle, třeba teď spousta lidí si může koupit z amerických e-shopů tyhle ty látky, které se tady u nás nemůžou prodávat a Evropa si takhle jako zavírá dveře, nám to zakazuje tady v Evropě, ale ty zákazníci to stejně koupí někde jinde. Což je prostě taková, je to prostě strašná škoda. Tak my to máme tady v Evropě dost to longevity omezené, ale jednoznačně to budou tyhle ty látky, jako třeba máme, že jo, resveratrol nebo NMN je ta látka, která se zakázala, což ten Sinclair, že jo, tam ukazuje, jakože jako stimulant NAD+, což je a takový hlavní enzym, který potřebujeme pro to, aby naše buňky fungovaly, aby jsme měli dostatek energie a po 40 se tady to razantně klesá ten NAD+. No a takže tyhle ty látky půjdou určitě nahoru, ale problém je právě v Evropě, že jako spousta z nich je na seznamu, že se nemůžou používat, což je to strašná škoda.
0: A jsou na tom seznamu jenom dočasně, že to je vždycky o tom, že Evropa si to potřebuje jako vyzkoušet, otestovat si to jako nějakým svým způsobem a jenom, že to jako za 5 let třeba nevím, jo? No, že to pustějí, anebo některé ty věci už jako je jasný, že to prostě v Evropě nebude a třeba se musí najít nějaká, řeknu, evropská varianta, že jo, že něco z toho to má, ale není to jako na 100% ono.
1: No, ten seznam těch nových látek vlastně je postavený tak, že vy musíte jako firma, my samozřejmě i do toho taky vstupujeme, když chcete třeba prosadit, já nevím, třeba to NMN, že jo, co Sinclair říká, že zvyšuje NAD+. No tak Vy musíte jako firma zaplatit právníky nebo armádu právníků, abyste to prosadili. Nejlépe je si to patentovat, abyste to, nebo ochrannou známku, abyste to mohli používat třeba 5 let v Evropě jenom vy. A to je strašný legislativní kolečko. Trvá to opravdu třeba těch 5 let a s nejistým výsledkem. A většina těch firm ani to vlastně nedělá, jo? Takže tohleto je jako problém, no.
0: Takže Evropa bude stárnout nejenom proto, že máme teda nízkou porodnost, ale protože i to longevity tady trošku jako tím pádem zaostává, použiju tohleto slovo.
1: No, jako pokud se nezmění ta regulace, kdy třeba ten americký trh funguje právě na tom, ten americký trh je krásný v tom, že tam funguje prostě ten kapitalismus. Vy musíte na ten trh dodat tu látku, můžete si dodat jakou látku chcete, ale nesmíte ublížit spotřebiteli. V Turánu na vás jde žaloba, protože tam fungují soudy a civilní žaloba a žalují vás o miliony dolarů jako firmu. Takže vy musíte si dávat sakra bacha, abyste tam dávala dobrý produkty. No ale u nás právě to funguje tak, že se to na začátku zakáže a potom se k tomu ani nedostanete. Takže tohle, kdyby se jako povolilo a udělal by se ten systém jako v Americe, tak by to bylo za mě, si myslím, mnohem lepší i pro toho spotřebitele. Protože to se nakonec vyčistí ten trh, že jo? Ta stačí jedna žaloba o milion euro, nebo tady u nás v Evropě. A prostě velice rychle se nastaví nový standard kvality. Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

0: Posloucháte pořád Trendy Express, já vám přeju krásné nedělní odpoledne. Mým hostem je Jiří Votava, zakladatel a taky CEO Brain Marketu. V tom minulém vstupu jsme tak trošku si to longevity, jako jsme trošku osekaný, ale právě, tak je to ten aktuální trend, jsme v Evropě, longevity mě zajímá. Co jsou ale ty věci, které v Evropě a třeba i na Brain Marketu seženu, co, když je to pro mě třeba nový téma, tak čím třeba začít u toho longevity?
1: Tak jo, pokud teda přeskočíme to, že žiješ zdravě, sportuješ,
0: jasně, to už všechno
1: už bereš
0: mám.
1: Nějaký doplňky stravy jo. A prostě teď najednou si přečetla knížku Konec stárnutí.
0: Ano, a až Vagandu beru večer, až přijdu z práce.
1: Tak, od Davida Sinclaira, tak potom bych doporučil třeba užívat právě, pokud už se blížíme 40 nebo ji budeme překračovat, tak doporučuji NAD stimulanty, NAD plus stimulanty, což může být třeba nikotinamid ribozid, ten je naštěstí schválený, nebo není na tom seznamu, nebo...
0: A to dělá co?
1: No, ten právě stimuluje ten enzym NAD+, uh-huh. To znamená, aby naše buňky nestárly tak rychle, aby měly dostatek energie a aby měly prostě energii na svůj život.
0: Jasně.
1: No a potom není zakázaný třeba resveratrol, ten resveratrol máme v lipozomální formě, taky skvělá věc. U resveratrolu je právě problém se vstřebatelností, to ten Sinclair to tam sice popisuje, ale už to dál nerozvádí. Samozřejmě ty studie jsou zatím jenom na buňkách nebo na zvířatech, ale je to velice slibná molekula, která vlastně se nachází třeba v červeném víně. No a jeho výhoda je v tom, že zase aktivuje sirtuiny, což jsou takové enzymy, které zase čistí buňky, pomáhají, aby mitochondrie líp fungovaly, aby to fungovalo v jádrech naší buňky. Zkrátka, aby jsme pomaleji stárnuli. No a ale jeho problém je, že když ho berete normálně v kapslích, tak prakticky nic se nedostane do vaší plazmy, do krve a tím pádem se nedostane ani do buněk. My ho máme v lipozomální formě, což je taky skvělé. No a potom bych třeba doporučil takový hack, než nám to zakážou, protože tahle ta látka jsem zjistil, že zase ji chtějí dát na nějaký blacklist, je berberin. A berberin je látka, která umí zvyšovat inzulinovou citlivost, což je skvělý, protože zaprvé nebudeme mít takový ty propady, že se najíme a bude se nám chtít spát, ale další věc nebudeme třeba ani tolik přibírat, protože všechen ty buňky budou citlivé na inzulin, okamžitě ho přijmou a náš cukr bude stabilní.
0: Super, takže to máme longevity. Jirko, takhle na závěr, měl bys nějaký vzkaz pro ty, kteří dneska poslouchali, říkají se, teď už jsou na tom, víš, teď už jsou na ten berrymarket.cz, teď tam jako bloudějí, teď se dozvěděli něco o longevity. Máš nějaký vzkaz, prostě řekněme, protože takhle, zároveň si myslím, že hele, Češi a doplňky stravy, to už se vám povedlo. To už si myslím, že každý doma má nějakou krabičku jako s něčím a snaží se nějak v tom prostě bloudí. Vždycky si musí poctivě přečíst, doplněk stravy nenahrazuje pestrou stravu. Že to nebereš bez toho. To už všechno umíme, jo. Já to beru, že samozřejmě trendy poslouchají přesně tyhle ty lidi, co jsem ti říkala, už všichni žijeme zdravě, cvičíme, doplňky stravy máme. Ale máš nějaký vzkaz pro posluchače, který teď poslouchají Express, tak nějak celkově nějaký třeba motto toho, jak opravdu vydržet prostě dlouho mlad, dlouho zdrav, aby nám ta hlava fungovala?
1: Prvně, jak jsi říkala přesně, že doplňky stravy jsou jenom doplňky ke stravě, tak bych to nestavil na zázračných pilulkách, ale spíš jako na takovým životním štěstí, jo, prostě dělat. Vždycky mě fascinovalo, jak Steve Jobs měl ten proslov na té univerzitě a říkal tam v podstatě, když to zkrátím do jedné věty, žít každý den a dělat rozhodnutí, jako kdyby byl prostě ten den poslední, takže užít si prostě den, být aktivní, komunikovat s lidma, bavit se, že jo, obklopovat se dobrými přáteli, samozřejmě dbát na to, aby jsme dobře se stravovali, spíš upřednostňovat kvalitu nad kvantitou a potom jednoznačně nějaký pohyb, ale prostě být aktivní, že jo, no a dělat to, co nás, i když se řekne, že jo, dělat to, co nás baví, ale prostě pokud nás třeba něco nebaví, tak aspoň si do toho dne dát nějaký sloty něčeho, co nás baví. Tak to bych řekl, že je takový návod na dlouhověkost, protože to, co my chceme, není, jak říkám vždycky, nebo jak říká ten Brian Johnson, neumírej, že jo, neumírat, lidi nechtějí umírat, longevity, ne, to longevity je zůstat dlouho v tom aktivním, jako aktivní délce života, že jo, aby jsme nějaký nemoci řešili až úplně ke konci svého života, nebo je vůbec neřešili, tak takže uvědomit si, že život se skládá z toho, že je dobrý, aby jsme byli šťastní, no.
0: A to si myslím, že je hezký vzkaz. No tak, protože jasně, hele, ten náš, ta délka života se prodlužuje pořád a teď konečně přišlo to téma, ale v jaký kvalitě se nám prodlužuje. A to je možná taky asi to téma, který by nás teď mělo zajímat.
1: 100%.
0: Tak mým hostem byl dneska Jiří Votava, CEO a zakladatel značky Brain Market a budu se těšit zase někdy příště.
1: Děkuju, zdravím posluchače a díky Baru.
2: Trendy Express na Express FM.

Chystáš rozlučku se Svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti. Express FM.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.

0: Ladies and gentlemen, here we go.
1: Well, first I say,

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Express. Music first. Express FM.

0: Express FM.
1: Express ráno.
2: Tak co tu máme, agente Venouši?
3: Máme tu hlášený pořádný svinčík.
2: Tak se na to podíváme.
3: Chodba?
2: Čistý.
3: Koupelna?
2: Čistý.
3: A obývák?
2: Ale ne, systém hlásí vysoké znečištění. Vidím psí chlupy, rozlitou kávu a fuj, co je tohle?
3: Potřebujeme posily.
2: Přivezte podlahovou myčku Roventa, ta si s tím poradí.
0: Zahajuji vysávání a vytírání. Aktivuji režim Max.
3: Všechno dobře dopadlo.
2: Pokud i vy chcete mít doma čisto, poslouchejte Express ráno a vyhrajte podlahovou myčku Romenta X-Clean 12 v hodnotě 14,5 tisíce korun.
1: Express ráno s Babu Hači a Vaškem Mašindou.

0: Ladies and gentlemen, here we go.
1: Well, first I say, receipts.

is a woman. Yeah. A woman.

cream.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Trička, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, CZ.
2: Express.
3: Music first.
2: Express FM.

Damn. Cream. Sunday Night Cream. Na 90,3 FM.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bila, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
1: Brančikováč, vím, kdo to je. Tam možná soka je ze Brančikováč. Hodně to ta DJs, diskotékář z Výhalovic. Ko já poznám toho Brančikováč, originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a rapuje, hoze...

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Express. Music first. Express FM.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
1: Express FM.
2: Hudba. Na prvním místě.